dnes, jak mladý víno. Při prvním polipku se každej spil. Pro tebe, Agnes, jak pro žádnou jinou. Den začal půlnocí a krátkej byl. Mívala se Agnes, tělo tak bílý, jako je nejhladší bělstný sníh. Dovedla se Agnes milovat jen chvíli a nikdo nevěřil.

dnes na rohu stojíš. Kdyby šel Polda, tak se ztratíš včas. Jen víno, Agnes, i když se bojíš, jen vínu prospěje, proležet čas.